0: But you're just a boy.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Evropská komise schválila odpoledne dalších 25 miliard korun pro Českou republiku. Půjde o peníze na plnění národního plánu obnovy, uvedlo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jde o šestou platbu. Předtím Evropská komise proplatila přes 163 miliardy korun. Začíná hlavní sezona tuzemské zeleniny. Úrodu ale ovlivňuje hlavně počasí a zemědělce trápí přetrvávající sucho. Jak ale našemu rádiu řekla předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská, nelze říct, jaký druh zeleniny sucho ovlivní nejvíc.
3: Prakticky veškerá zelenina je závislá na závlaze, minimálně v nejdůležitějších fázích růstu. Proto nelze říct, že by byl ohrožen jen jeden druh. Největším problémem je kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot, která zvyšuje nároky na závlahu a může negativně ovlivnit výnos i kvalitu zeleniny.
2: S úrodou zeleniny už zamávali kromě sucha i letošní jarní mrazíky. Chladné počasí poškodilo například rané brambory a zelí. Hala, kde byly uskladněné elektrokoloběžky, hořela od brzkého rána v Čelákovicích v okrese Praha Východ. Objekt 100x50 metrů se působením plamenu úplně zbortil. Škoda je předběžně odhadnutá na 80 milionů korun, uvedli středočeští hasiči. Odpoledne hasiči s rypadlem rozebírali zborcenou halu. Její likvidace potrvá zřejmě až do rána. Slunečné a teplé počasí trápí nejen kardiaky, ale taky naše alergiky. Úlevu by mohly přinést bouřky nebo alespoň přehánky v příštích dnech. Jak to aktuálně vypadá s pily v našem ovzduší, to nám řekla meteoroložka Dagmar Honcová.
4: Aktuálními alergeny i nadále zůstávají obiloviny a také trávy. Nicméně díky tomu, že od úterý až do konce týdne očekáváme občasné dešťové přehánky nebo také bouřky, tak budou tyto alergeny pravidelně z ovzduší vymývány. Pozor, pro alergiky nejagresivnější jsou vždycky alergeny těsně před bouřkou, to znamená v odpoledních hodinách.
2: V australském Sydney zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Bylo mu 78 let. Rodina uvedla, že jeho odchod byl náhlý a nečekaný. Neill je českým divákům známý mimo jiné jako paleontolog Alan Grant z filmu Jurský park, Jurský park 3 nebo Jurský svět nadvláda. Nebo jako kardinál Wolsey ze seriálu Tudorovci, či z nedávno uvedeného filmu Úplné bezvětří, kde si zahrál přímo na moři s Nicole Kidman.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Lídři 9 evropských zemí se dohodli s Ukrajinou na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Česká republika se na této iniciativě ale nepodílí. Členy čistě obranné koalice, jejímž cílem je rozvíjet evropské antibalistické kapacity, jsou Francie s Velkou Británií a Německo s Dánskem, taky Itálie s Nizozemím, Norsko, Španělsko i Švédsko. Ministerstva vnitra a obrany připraví do 12 měsíců návrhy legislativních změn, které by měly umožnit efektivnější reakce v krizových situacích. Úkol jim uložila vláda po projednání jejich záměru k provedení revize krizové obrany a související legislativy. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD po zasedání kabinetu řekl, že současné předpisy odpovídají 90. letům, kdy vznikaly. Nová úprava by měla reflektovat poslední zkušenosti, vývoj v bezpečnostním prostředí, současný charakter rizik a nové technologie. V úterý přes den má být velké dusno a parno a pak přijdou velmi silné bouřky. Právě před nimi varují meteorologové. Na Moravě ale stále platí výstraha před vznikem požárů. Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu nám k tomu dodal.
2: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání. V úterý během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu.
1: Naše řeky jsou stále na hranici sjízdnosti i přes ten déšť slibovaný. A přesto jsou místa, kde se vodáci svezou. Třeba Vltava pod přehradou Lipno na Českokrumlovsku. Podrobnější ke sjízdnosti je pro naše rádio předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
3: Nejlepší situace je samozřejmě na Vltavě dole pod Lipenskou přehradou. Tam teče relativně vody dostatek. Ostatní řeky už bohužel jsou na tom o mnoho hůře. Zatím je voda na Ohři, a to prozatím jenom v úseku, který je od Mostova do Karlových Varů. Dále už je to se sjízdností horší. Pak máme sjíznou určitou část Sázavy a tu střední, ale tam také té vody není tolik.
1: Já ještě doplním, že sjízdná je i jezera od Železného Brodu. Ta už je ale taky na limitu sjíznosti. Proto se tam můžou objevovat hůř průjezdná místa, místy s přenášením lodí. A i na Moravě jsou stále řeky, které se dají sjet.
3: Na Moravě je sjízdná řeka Morava a Zámecká Dyje, ale opět vše na limitu sjízdnosti, kde zase mohou být hůře průjezdná místa. Očekáváme, že se situace zlepší průchodem dešťů, které by snad měly v nejbližší dnech přijít, a pak by ta situace mohla být lepší, ale prozatím opravdu jsou ty podmínky na těch řekách velmi špatné a mnoho řek je nesplavných.
1: Skupina Monkey Business chystá koncert k 26. výročí na scéně a připravuje nové album, které bude opět v češtině. Výročí kapela oslaví 23. července v Praze Holešovicích. Nové album skupina kolem lídra a zakladatele Romana Holého chystá na listopad.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Evropská komise schválila odpoledne dalších 25 miliard korun pro Českou republiku. Půjde o peníze na plnění národního plánu obnovy, uvedlo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jde o šestou platbu. Předtím Evropská komise proplatila přes 163 miliardy korun. Začíná hlavní sezona tuzemské zeleniny. Úrodu ale ovlivňuje hlavně počasí a zemědělce trápí přetrvávající sucho. Jak ale našemu rádiu řekla předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská, nelze říct, jaký druh zeleniny sucho ovlivní nejvíc.
2: Prakticky veškerá zelenina je závislá na závlaze, minimálně v nejdůležitějších fázích růstu. Proto nelze říct, že by byl ohrožen jen jeden druh. Největším problémem je kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot, která zvyšuje nároky na závlahu a může negativně ovlivnit výnos i kvalitu zeleniny.
1: S úrodou zeleniny už zamávali kromě sucha i letošní jarní mrazíky. Chladné počasí poškodilo například rané brambory a zelí. Hala, kde byly uskladněné elektrokoloběžky, hořela od brzkého rána v Čelákovicích v okrese Praha Východ. Objekt 100x50 metrů se působením plamenu úplně zbortil. Škoda je předběžně odhadnutá na 80 milionů korun, uvedli středočeští hasiči. Odpoledne hasiči s rypadlem rozebírali zborcenou halu. Její likvidace potrvá zřejmě až do rána. Slunečné a teplé počasí trápí nejen kardiaky, ale taky naše alergiky. Úlevu by mohly přinést bouřky nebo alespoň přehánky v příštích dnech. Jak to aktuálně vypadá s pily v našem ovzduší, to nám řekla meteoroložka Dagmar Honcová.
3: Aktuálními alergeny i nadále zůstávají obiloviny a také trávy. Nicméně díky tomu, že od úterý až do konce týdne očekáváme občasné dešťové přehánky nebo také bouřky, tak budou tyto alergeny pravidelně z ovzduší vymývány. Pozor pro alergiky, nejagresivnější jsou vždycky alergeny těsně před bouřkou, to znamená v odpoledních hodinách.
1: V australském Sydney zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Bylo mu 78 let. Rodina uvedla, že jeho odchod byl náhlý a nečekaný. Neill je českým divákům známý mimo jiné jako paleontolog Alan Grant z filmu Jurský park 3 nebo Jurský svět nadvláda. Nebo jako kardinál Woolsey ze seriálu Tudorovci, či z nedávno uvedeného filmu Úplné bezvětří, kde si zahrál přímo na moři s Nicole Kidman.
0: Radio Bonton.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Lídři 9 evropských zemí se dohodli s Ukrajinou na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Česká republika se na této iniciativě ale nepodílí. Členy čistě obranné koalice, jejímž cílem je rozvíjet evropské antibalistické kapacity, jsou Francie s Velkou Británií a Německo s Dánskem, taky Itálie s Nizozemím, Norsko, Španělsko i Švédsko. Ministerstva vnitra a obrany připraví do 12 měsíců návrhy legislativních změn, které by měly umožnit efektivnější reakce v krizových situacích. Úkol jim uložila vláda po projednání jejich záměru k provedení revize krizové obrany a související legislativy. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD po zasedání kabinetu řekl, že současné předpisy odpovídají 90. letům, kdy vznikaly. Nová úprava by měla reflektovat poslední zkušenosti, vývoj v bezpečnostním prostředí, současný charakter rizik a nové technologie. V úterý přes den má být velké dusno a parno a pak přijdou velmi silné bouřky. Právě před nimi varují meteorologové. Na Moravě ale stále platí výstraha před vznikem požárů. Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu nám k tomu dodal.
2: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání. V úterý během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu.
1: Naše řeky jsou stále na hranici sjízdnosti i přes ten déšť slibovaný. A přesto jsou místa, kde se voda svezou, třeba Vltava pod přehradou Lipno na Českokrumlovsku. Podrobnější ke sjízdnosti je pro naše rádio předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
3: Nejlepší situace je samozřejmě na Vltavě dole pod Lipenskou přehradou. Tam teče relativně vody dostatek. Ostatní řeky už bohužel jsou na tom o mnoho hůře. Zatím je voda na Ohři, a to prozatím jenom v úseku, který je od Mostova do Karlových Varů. Dále už je to se sjízdností horší. Pak máme sjíznou určitou část Sázavy a tu střední, ale tam také té vody není tolik.
1: Já ještě doplním, že sjízdná je i jezera od Železného Brodu. Ta už je ale taky na limitu sjíznosti. Proto se tam můžou objevovat hůř průjezdná místa, místy s přenášením lodí. A i na Moravě jsou stále řeky, které se dají sjet.
3: Na Moravě je sjízdná řeka Morava a Zámecká Dyje, ale opět vše na limitu sjízdnosti, kde zase mohou být hůře průjezdná místa. Očekáváme, že se situace zlepší průchodem dešťů, které by snad měly v nejbližší dnech přijít, a pak by ta situace mohla být lepší, ale prozatím opravdu jsou ty podmínky na těch řekách velmi špatné a mnoho řek je nesplavných.
1: Skupina Monkey Business chystá koncert k 26. výročí na scéně a připravuje nové album, které bude opět v češtině. Výročí kapela oslaví 23. července v Praze Holešovicích. Nové album skupina kolem lídra a zakladatele Romana Holého chystá na listopad.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.

Jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

jsem tři trubky, jeden bubeň, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože

0: umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Zprávy. Lídři 9 evropských zemí se dohodli s Ukrajinou na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Česká republika se na této iniciativě ale nepodílí. Členy čistě obranné koalice, jejímž cílem je rozvíjet evropské antibalistické kapacity, jsou Francie s Velkou Británií a Německo s Dánskem, taky Itálie s Nizozemím, Norsko, Španělsko i Švédsko. Ministerstva vnitra a obrany připraví do 12 měsíců návrhy legislativních změn, které by měly umožnit efektivnější reakce v krizových situacích. Úkol jim uložila vláda po projednání jejich záměru k provedení revize krizové obrany a související legislativy. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD po zasedání kabinetu řekl, že současné předpisy odpovídají 90. letům, kdy vznikaly. Nová úprava by měla reflektovat poslední zkušenosti, vývoj v bezpečnostním prostředí, současný charakter rizik a nové technologie. V úterý přes den má být velké dusno a parno a pak přijdou velmi silné bouřky. Právě před nimi varují meteorologové. Na Moravě ale stále platí výstraha před vznikem požárů. Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu nám k tomu dodal.
2: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání. V úterý během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu.
1: Naše řeky jsou stále na hranici sjízdnosti i přes ten déšť slibovaný. A přesto jsou místa, kde se voda svezou. Třeba Vltava pod přehradou Lipno na Českokrumlovsku. Podrobnější ke sjízdnosti je pro naše rádio předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
3: Nejlepší situace je samozřejmě na Vltavě dole pod Lipenskou přehradou. Tam teče relativně vody dostatek. Ostatní řeky už bohužel jsou na tom o mnoho hůře. Zatím je voda na Ohři, a to prozatím jenom v úseku, který je od Mostova do Karlových Varů. Dále už je to se sjízdností horší. Pak máme sjízdnou určitou část Sázavy a tu střední, ale tam také té vody není tolik.
1: Já ještě doplním, že sjízdná je i jezera od Železného Brodu. Ta už je ale taky na limitu sjízdnosti. Proto se tam můžou objevovat hůř průjezdná místa, místy s přenášením lodí. A i na Moravě jsou stále řeky, které se dají sjet.
3: Na Moravě je sjízdná řeka Morava a Zámecká Dyje, ale opět vše na limitu sjízdnosti, kde zase mohou být hůře průjezdná místa. Očekáváme, že se situace zlepší průchodem dešťů, které by snad měly v nejbližších dnech přijít, a pak by ta situace mohla být lepší, ale prozatím opravdu jsou ty podmínky na těch řekách velmi špatné a mnoho řek je nesplavných.
1: Skupina Monkey Business chystá koncert k 26. výročí na scéně a připravuje nové album, které bude opět v češtině. Výročí kapela oslaví 23. července v Praze Holešovicích. Nové album skupina kolem lídra a zakladatele Romana Holého chystá na listopad.
4: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý

0: Karel Gott by měl dneska narozeniny, nebo má, budeme je slavit už za malou chvíli v první hodince ranního bontonu. Mimo jiné dalším oslavencem je dnes Michal David. No a pro úplnost zahrajeme si i Kylie Minogue.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Počasí se snad vyčasí, i když ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, jinak bude velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty dnes ale 25 až 30 stupňů.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné ráno a díky, že jsme se tu opět sešli i dnes. Jak jsem říkal před malou chviličkou, je to 86 let, co se narodil geniální zpěvák a skvělý člověk Karel Gott. Víte, kolik natočil písní, anebo kolik prodal za svoji kariéru desek? No tak na tyhle ty otázky se vám pokusím odpovědět už za několik minut. Krom toho si budeme hrát, bude tu samá prostě pohodovka. Koho uslyšíme? Za chvíli třeba Laura Branigan a Self Control. Já vám přeju klasicky skvělý den s Bontonem a Pialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

Cutting Crew, Died in Your Arms. 15 minut po 8 hodině. Vy posloucháte Radio Bonton a Milan Fiala vám přeje krásné dopoledne. Co zajímavého se stalo v historii, když byl v kalendáři 14. červenec? Tak před 164 lety se narodil představitel vídeňské secese malíř Gustav Klimt. Snad úplně všichni známe jeho obrazy Zlatá Adél anebo Polibek. 107. narozeniny by oslavil jeden z nejvýraznějších herců 20. století, italský démon. Byl hercem záporáků. Lino Ventura natočil zhruba 70 filmů, ale bránil se cenám a veškerým poctám. Odmítl dokonce převzít i vysoké francouzské státní vyznamenání Řád čestné legie. Zpěvák Michal David je dneska 66letý. Na jeho hitech jako Nonstop, Pijeme kolu, Decibely lásky anebo Disco příběh vyrůstala nejedna generace faninek. Michale, všecko nejlepší. Před 87 lety se v Plzni narodil národní poklad jménem Karel Gott. 42-násobný zlatý slavík byl nejen geniální zpěvák, ale také člověk se specifickým smyslem pro humor, o čemž jsem měl mnohokrát šanci se přesvědčit na vlastní kůži. Byl a stále je velmi populární v Německu, kde byl ještě v roce 2004 vyhlášen nejlepším zpěvákem roku. Idol žen a dívek dostal více než 120 televizních ocenění, 32 zlatých desek, jednu diamantovou desku, dvě ceny Anděl a spoustu dalších ocenění. Karel Gott za svou 60-letou kariéru prodal 50 milionů desek, vydal 300 solových alb a celkově naspíval kolem 2,5 tisíce písní.

0: 8 hodin 23 minut posloucháte Radio Bonton. Já vám přeju samozřejmě krásné ráno, krásné vstávání. Je tu stále první hodinka ranního Bontonu, kterou si užíváme nejenom s muzikou, ale také s nějakými oslavami. Co takhle svátek, tedy meniny? Ano, svátek má dnes Karolína, je to z latiny přejaté jméno, odvozené od mužského jména Karolus, tedy Karel samozřejmě, které znamená svobodný muž, ale z latinské podoby Karolus se vyvinul význam král a proto se dnes často Karolína překládá jako královna. Ke známým nositelkám tohoto jména patří modelka Kůrková anebo tenistka Plíšková. A ani dnes, dámy a pánové, neopomenu nejlepší přátelé člověka, co bychom si bez nich počali. Pesoň Bon je dnes tím mazlíčkem, který by měl dostat nějakou tu laskominu, stejně tak jako Číča Ester, mající svůj den. Oslavujte, protože kladných zážitků není nikdy dost. Stejně tak jako dobré muziky. Za chvíli Tomáš Plus anebo Otava na Hands Up.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Hezké ráno s rádiem Bonton.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Ve vesmíru. Tak, to je Tomáš Klus. My máme 8 hodin, 32 minut, 120 milionů korun, dámy a pánové. To je cena pro vítězku Wimbledonu. Co udělá se svojí wimbledonskou cenou v podobě toho talíře nebo té mísy vítězka Linda Nosková? To se dozvíme už za malou chviličku. Ona nám to řekne sama. Každopádně předtím si dáme Ellie Goulding nebo Hanu Zagorovou společně s Karlem Wagnerem, ale ještě předtím vším si dáme zprávy s Kačenkou.
2: Rádio Bonton, zprávy.
3: Dobré ráno, policie kvůli anonymní hrozbě bombou vyklízí pražské hlavní nádraží. Metro tamní stanicí projíždí, provoz vlaků je zatím bez omezení. Pravidelné roční zdražování dálničních známek v Česku by mohlo brzy skončit. Zrušení pravidelné valorizace dnes projedná sněmovna. Pokud zákonodárci vládní návrh schválí, bude platit od 1. ledna roku 2027. Mezi Francií a Španělskem se dnes od 21. hodiny našeho času rozhodne o prvním finalistovi fotbalového mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr země galského kohouta. Obhájci stříbra mohou postoupit do finále po třetí za sebou. Úřadující evropští šampioni ze Španělska ale vyhráli poslední dvě vzájemná utkání. A ráno a dopoledne bude zejména v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno. Jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky. Ojediněle i velmi silné. Platí i výstraha meteorologů. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů. Na jižní Moravě naměříme až 32.

0: 8 hodin 40 minut, ranní bonton, Milan Fiala s vámi, přeju vám krásné dopoledne. Za chvíli si dáme Palo Haberu, bude to Helena Vondráčková nebo skupina Činasky, ale Linda Nosková, to všichni víme, se stala pátou českou wimbledonskou vítězkou po výhře v prvním ryze českém grandslamovém finále nad Karolínou Muchovou. Velká gratulace, Linda večer dorazila do Prahy a talíř za vítězství na londýnské trávě, na který měla speciální krabici, musela ukazovat při kontrole na letišti. Představte si to. No, kdo by to nechtěl vidět, že jo? No, na tiskovce řekla, že si ho vystaví vedle trofeje za triumf na juniorském Roland Garros v roce 2021.
1: Tak jako lidi se asi zatím otáčeli, no, já jsem si to musela vzít, že jo, k sobě. Nedala bych to pod letadlo, opravdu, a je to velký, no, není to zas tak těžký, takže to bude v pohodě. Možná hnedka místo televize se na ně budu dívat místo toho, ale třeba hnedka vedle mýho juniorského Grand Slamového titulu. Sice ten z juniorů je trošku větší, což bude trošku vtipný, ale tenhle ten znamená asi nejvíc.

0: Léto na rádiu Bonton.
1: Přeji vám hezké léto s rádiem Bonton, plné příjemných setkání a zážitků, na které budete hodně dlouho vzpomínat.

0: týden 67letý právě teď dospívává a já vám nastíním, že Marek Ztracený a jeho originál se ozve právě ve druhé hodince ranního bontonu, stejně tak jako Petr Nať. No a ženy a dívky určitě potěším s Erocem Ramazzottim. Ta italská muzika má co si do sebe, co říkáte. Tak, 8.58 a my se pojďme podívat na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No tak ráno a dopoledne, skoro jasno, odpoledne se na většině území objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes 25 až 30 stupňů. Jak bude zítra, ptáte se, já odpovídám, bude oblačno až zataženo s deštěm a bouřkami, ale naměříme 24 až 29 stupňů Celsia.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Tak tedy ještě jednou krásné dobré jitro, je tady start druhé hodinky ranního bontonu, blíží se nám neúprosně 9. hodina, čas je zákon, jak se říká, řídíme se s ním všichni. Tak, co nás čeká, to nás nemine. Zodpovíme si otázku, proč je těžké být bohatým. Ono je to takový zase na druhou stranu, kdo má víc a tak dál. No znáte to, trošku nad tím zauvažujeme, každopádně někomu stačí ke štěstí úplně málo, někomu to nestačí, prostě trošku to rozebereme. Tak už jdeme pryč od těch peněz, pojďme k muzice, za chvíli třeba Elán a Tanečnice z Lučnice, no a za pár minut také klasika Žít podle počasí, rubrika s Dagmar Honcovou.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

0: Warns, The Time of My Life. Samozřejmě znalci vědí, že je to píseň z filmového tanečního muzikálu, chcete-li, Říšný tanec. Vy posloucháte Radio Bonton 10 minut po 9. hodině. No a pojďme se podívat na to, proč zbohatnout je tak těžké. Tak přátelé, zbohatnout je těžké, protože většina lidí narazí na matematické limity, což znamená, že podceňujeme čas a neinvestujeme co nejdříve. Ano, dále narážíme na psychologické pasti, to je inflace životního stylu, s růstem příjmu, jak si zvyšujeme své výdaje, nezbývají žádné peníze na investice. To je důležité slovo, investice. No a v neposlední řadě se špatně bohatne, protože nám chybí ty investiční návyky. No, co to znamená? Skutečné bohatství nevzniká nárazovým vysokým příjmem, ale dlouhodobou disciplínou, trpělivostí a strategickým zhodnocením peněz. Už jsme zase u toho, je to jednoduché. Peníze prostě dělají peníze. Investovat, investovat, investovat. Opravil bych soudruha Lenina s jeho učit se, učit se, učit se. No, pojďme na další muziku. Za chvíli Eros Ramazzotti a teď už Věra Špinárová.
1: Léto s Bontonem. Léto v klidu a s radostí ze skvělé muziky.

0: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
1: Dobré ráno. Před námi je pořádně zátěžový den, co se počasí týče. Očekáváme nejenom velmi silné bouřky, ale i také dusný den. Nejenom, že nejvyšší odpolední teploty budou opět atakovat hranici 30 stupňů Celsia, ale čeká nás vysoká vlhkost vzduchu. Cítit se budeme jako v prádelně. Bouřky se budou vyskytovat zejména od 10. do 20. hodiny a pozor, místy mohou být i velmi silné, doprovázené jak krupobytím, tak přívalovým deštěm o intenzitě až 50 litrů na metr čtvereční, a to zejména v horských oblastech, a chybět nebudou ani nárazy větru o rychlosti 90 km za hodinu. Buďte ve střehu, bouřky se mohou vyskytnout kdekoliv na našem území.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: Víťa Vávra, jak svět přichází o básníky. Přátelé, dámy a pánové, posloucháte ranní bonton, bude 9:30. Za chvíli se položíme na otázku, jak je to vlastně s tím deštěm. Proč prší? Ano, tak to je stará věc, to nám říkala už Souška na základce. Déšť je přece přirozenou součástí koloběhu vody v přírodě. Vzniká tak, že se voda ze zemského povrchu vypaří, stoupá vzhůru, kde se ochladí a zkapalní do podoby mraku. Když jsou kapky příliš těžké, aby je udržel vzduch, spadnou na zem jako déšť. Ale my se na ten déšť podíváme úplně z jiného úhlu. Z jakého? Nechte se překvapit už za chvíli. Mezitím Jelen, Tony Esposito a taky nejnovější zpravodajství s Kačenkou.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Pěkné ráno, po výhrušce bombou je zastavený příjezd vlaků na pražské hlavní nádraží. Policie zavře magistrálu. Omezení potrvá nejméně 1 až 2 hodiny. Hasiči 6. dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Příčinou požáru budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími zjišťují kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců, řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Vít Kopřiva z pozice 8. nasazeného hráče opustil tenisový turnaj v Umagu hned v 1. kole. Na chorvatské Antuce v duelu soupeřů z 250 světového žebříčku nestačil na domácího Dina Pryžmiče a prohrál hladce 1-6 a 3-6. A dnes ráno a dopoledne bude zejména v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno. Jinak bude přes den převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky. Ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 32 stupňů.

0: Prostě pohodová muzika, to jsou Jeleni, Touha a pláč. Svět zůstal jako dřív. 9 hodin 38 minut, pardon Indro, že jsem ti do toho skočil. Každopádně posloucháte Ranní bonton. No a teď s tím počasím to vypadá tak, že konečně se nám zase, chtěl jsem říct, ochladilo. No, zatáhlo to slunce, zase si už tak neužijeme, každopádně má pršet. Já si myslím, že ta příroda tu vláhu určitě letos potřebuje. No a pojďme se podívat na ten déšť trošku jinak, než to vidíme zcela běžně. Proč prší, to už jsme si probrali ze základky. Každopádně, z jaké výšky padá déšť? Většina toho deště padá z vrstevnatých oblaků, které jsou zhruba ve výšce 2 až 7 kilometrů. Ovšem ten bouřkový déšť, ten je trošku jinaký. Silné letní bouřky produkují srážky z mohutných bouřkových mraků, které jsou ve výšce 10 až 15 kilometrů a samotné kapky potom často vznikají táním krup padajících z ještě větších výšek. No a vzhledem k odporu vzduchu navíc kapky nepadají rychlostí volného pádu, ale dosahují konečné pádové rychlosti. Kolik byste řekli, jakou rychlostí, že prší? Tak, já vám to řeknu, u velkých kapek se to pohybuje kolem 10 metrů za sekundu, což je zhruba 36 kilometrů za hodinu. No, někdo by řekl, že to je pomalý déšť, někdo by řekl, že to je rychlý déšť. To už záleží na úhlu pohledu. Takže budeme doufat, že sprchne, že to nebudou nějaký šílený věci, že nebudeme malovat na zeď tak jako meteorologové, že si neužijeme těch krup a přívalových dešťů, nedej bože nějaké zase zátopy a záplavy, to teda ne, ty mají zákaz. Pojďme na další muziku, za chvíli Whitney Houston, Step by Step. Jo, a nezapomeňte, v 10 písničky na přání s Danem Kostkou, takže víte, co máte dělat.
1: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: s laserovým hlasem. Joe Cocker, dámy a pánové, to je úplně poslední píseň ode mě. Summer in the City. Já doufám, že si to léto užijete nejenom ve městě, ale třeba na vesnici, na dovolené. Prostě, že si to užijete. Já se budu těšit zase zítra, samozřejmě v 8 hodin ráno. Teď už je tady Dan Kostka. Já prozradím, že jsme probírali, že hlavní je to, že nemusíme do školy.
1: Ano, protože máme prázdniny. Máme prázdniny, hurá. Ano, je to tak. Jako školu, hele, jako ty jsi byl ten čprt, který měl až do 9. třídy samé jedničky. No, neustále to tady v rádiu slýcháváme úplně všichni.
0: Já jsem nebyl čprt, já jsem byl...
1: trošku štveš, no to je jedno.
0: Já jsem byl naprosto normálně přirozeně inteligentní.
1: Jo, takhle.
0: Moje IQ je vysoké.
1: Dobře,
0: nebudu raději říkat kolik.
1: Tak
0: no.
1: Už běž, prosím tě. To nemusíme slyšet tady.
0: Dobře, tak jo, do menzy jsem chodil.

0: na oběd.
1: Jseš dobrý.
0: Na vysoký.
1: No nic, takhle Milane, užívej si dnešního úterního dne. Krásně si zařeš tu dlažbu před barákem.
0: Už se na to těším.
1: No a zatím se ty budeš vytvářet hodnoty před barákem, já budu vytvářet hodnoty tady, protože už za chvilku jsou tady písničková přání.
0: Já ti řeknu něco, co tě bude hřát. Hmm. Já si tě pustím z telefonu a budu tě poslouchat při tý řežbě.
1: Tak hlídej.
2: Rádio Bonton a Dan Kostka.
1: Ano, přátelé, kamarádi, 10. hodina udeřila právě teď. A jak už jsem řekl, písničková přání s datem 14. července jsou tady. Pokud nás slyšíte poprvé, tápete ještě v tom, jak se do nich dostat, je to velmi jednoduché. Stačí prostě popadnout telefon a vyťukat zprávu, kterou odešlete na číslo 736 308 888. A nebo klidně můžete, pokud vládnete sociálními sítěmi, psát na náš Facebook a nebo Instagram. Tak za chvíli půjdeme na to. Teď už tady mám ovšem Karolínu, ta slaví svátek, no a já mám pro ní Bonnie Tyler. Tak všechno nejlepší.
2: Radio Bonton.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

Tak to byl Petr Habka zpívající na rádiu Bonton, a to v úterních písničkách na vaše přání. Tak ke mně už dorazily vaše první zprávy, tak pojďme na ně. Píšete například: dobrý den, Dane, mohu poprosit o písničku Dune Buggy od Olivera Onionce. Moc děkuji, napsal Jarda. Jardo, samozřejmě můžete, takže jestli se rozlobíme, budeme zlí. Parádní film, parádní muzika z něj, tak tady máte.

0: pasuje viac môj.
1: To byl Richard Miller na Bontonu, zdravím vás, vážení. No mám pro vás další SMSky, které už dorazily, tak pojďme plnit další z vašich hudebních přání. Píšete mi, prosím, zahrajte písničku Naše cesty od Marka Ztraceného pro účetní firmu. Děkuji, Tadeáš nám napsal. Tak Tadeáš, já vás zdravím do firmy, no a posílám vám tam Marka Ztraceného, tak ať se vám líbí.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
7: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Radio Bonton.

Tereza Karndlová dospívala na rádiu Bonton. No a vy píšete hezké úterý vám, Dane, přeji do studia Bontonu. Dneska bych to viděl na něco novějšího. V poslední době mě hodně baví píseň Alma od Sebastiana a Patrika Malého. Tak moc prosím právě oni. Děkuji, i dnes samozřejmě hrajete na 101%, napsal nám Honza. Tak Honzo, díky za zprávu, písnička je vaše.

Krásné úterní dopoledne, vážení bontoňáci, právě teď vám zpíval Phil Collins, no a právě teď mám pro vás také vaše další SMSky, které už jsou na světě, už se nám narodily. V jedné z nich píšete: krásný den, Dane, můžeš nám zahrát písničku od Hanky Zagorové, Řeka zázraků, Jirka Kukleta a jeho parťák Standa Popleta. Pánové, proč ne? Tady máte.

Tak i Verona si zaspívala na rádiu Bonton naprosto skvěle jako vždy. Děkujeme za výkon, ale teď už opět vy a vaše další zprávy, které dorazily. Píšete například: ahoj Dane, mohl bych tě poprosit o zahrání Skatmana a bylo by to pro stresmana Martina Zajíce. Díky, napsal Béďa. Marťo, klid, tady je písnička.

Cranberries na bontonu a úterně vyladěné písničky na přání v plném proudu. Pojďme hrát dál, vypíšete dobrý den, prosím o zahrání písničky, ať je hudba tvůj lék, od Lunetiku všem pro lepší náladu. Děkuji, píše Karolína. Tak Kájo, všechno nejlepší k svátku samozřejmě přeju. A teď už je krásný to sváteční hudební dárek. Tady jsou Lunetik na bontonu.

na vlnách Rádia Bonton a také ještě jedno hudební přání, které stíháme a ve kterém píšete dobrý den, prosím zahrajte kolegyni paní Hudcový písničku Rybo skoč mi na háček. Ona ji prostě miluje. Děkuji, tak tohle napsal Jan Olach. Tak Jane, díky za zprávu a paní Hudcová, vás zdravím a přeju vám jednak, ať vám to pěkně dneska utíká, ať máte krásný úterní den, teď i s Johnny Macháčkem, pak ať se líbí.

dneska zavřeli, když udělala banku se mnou šesti nedělí. My name is Johnny, Johnny, Johnny Maháček, rybo, skoč mě konečně na háček a

0: ryba, skoč mě konečně na háček a bod ošmou.
1: Tak, to by bylo Johnny Macháček a tečka za úterními písničkami na přání na Bontonu. My se blížíme k 11. hodině, po 11. zapije Karel Gott. Také Ilona Čáková. A nebo Robbie Williams. Muzika je výborná a je připravená pro vás, tak si ji užívejte.
2: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: No a cože bude dál, už tradičně se za malou chvíli podíváme na dnešního svátečního oslavence. Tím je dnes Karolína, ovšem do té doby například Jirka Korn.

0: Ano, další pan Božský, tentokrát to byl Roy Orbison, kdo dospíval na vlnách Rádia Vunton. Já vás zdravím, přeju vám krásné úterní dopoledne všem. Karolín vám samozřejmě zvlášť, právě on je dnes tedy 14. července, slaví svůj svátek. No a jakáže vlastně podle hvězd je Karolína? Je to prý žena přátelská a lidská, kterou nenechá chladnou žádná nespravedlnost. Má prý výbornou intuici, která jí pomáhá předejít mnoha katastrofám. Uspěje v každé profesi, kterou si vybere, i když nejlépe to se jí zřejmě bude hodit a dařit při každodenním kontaktu s lidmi. Právě tudy by měla vést, milé Karolíny, vaše cesta. Jinak je to také jedno z mála jmen, které se prý hodí pro všechna znamení. Tak ať už jste v jakémkoliv, dneska slavte, jak jen můžete. Ještě jednou vám za celé Rádio Bonton přeju všechno nejlepší k svátku. Koukám také po dopravě, za chvilku jsou tady další informace z našich cest, no a výborná muzika k tomu, třeba Bonnie Bianco a Pierre Cozzo, anebo PH na Bontonu. Tak zůstaňte s námi.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: No taková předobědová pohodinda, Boni Bianco a Pierre Cozzo na Bontonu. Minutku před 11:30. My pojďme na cesty.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Hned dva problémy hlásí dálnice D5. Pozor na 105,5 kilometru ve směru na Rozvadov, kde havarovalo nákladní vozidlo. Tvoří se tady kolona, takže počítejte se zdržením. Další problém na 135,5 kilometru, taktéž ve směru na Rozvadov, kde jsou v sobě dva osobáky. No a ještě D0, 60,5 kilometr ve směru k D1. Tady se právě teď šetří nehoda osobáku s nákladním vozidlem. Tak buďte v klidu, v pohodě a opatrní. Přeju vám šťastnou cestu. No a muzika už je na cestě k vám. Za chvíli to bude Robbie Williams, Michal David, nebo právě teď Ilona Čáková.

Posloucháte Radio Bonton. Robbie Williams měl opravdu zajímavý start své hvězdné kariéry. Ta vlastně odstartovala v roce 1990, a to v kapele Take That. Nejdříve byl ovšem na pozici tanečníka, až později začal zpívat, aby potom tuhle kapelu už v roce 1995 opustil a vydal se právě na svoji úžasnou kariéru solo zpěváka. Mimochodem, stal se jedním z nejúspěšnějších zpěváků v anglické historii. Prodal totiž více alb a obdržel více ocenění Brit Awards než kterýkoliv jiný Brit. No prostě jeho sláva hvězd se dotýká. To bylo Robbie Williams u nás na vlnách Rádia Bonton. Za chvíli je tady 12. hodina, k úternímu obědu vás dovede ještě další skvělá muzika, například Mika, také Hanka Zagorová, anebo kapela Tým.

0: To byl Petr Rezek na vlnách Rádia Bonton jednu minutu po 12. hodině. Já vám přeju krásné úterní skoro pravé poledne s další muzikou po 12. hodině kapela Elán. Zpívat vám bude také Marek Ztracený. A dáme si Erasure. Pak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: A jakže bude zítra oblačno až polojasno, pravda na východě zpočátku uvidíme až zataženou oblohu. Místy čekáme také déšť, přeháňky nebo bouřky. Výjimečně ještě mohou být velmi silné, ale pozor, dobrá zpráva, odpoledne a večer už bude postupně ubývat srážek i oblačnosti, no a nejvyšší denní teploty 22 až velmi, velmi příjemných letních 28 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už vám přeju dobrou chuť k vašemu úternímu obědu a posílám Bonnie M.

0: Posloucháte Rádio Bonton, Glenn Mareiro, zprávě teď ve 12 hodin na 19 minut. Já vám přeju dneska úterý. Mimochodem, selské slavnosti Holašovice se nám už blíží, co si budeme povídat. No a letos lákají nejen na hudební program, ale také na koláče, buchty a různé výrobky od 200 řemeslníků. Lidovou slavností užije jeho česká náves ve stylu selského baroka už brzy od 24. do 26. července. No a pořadatelé pro ten letošní 27. ročník navíc rozšířili program také pro rodiny s dětmi, no a zvětšili zastřešení před hlavními pódii. Takže pokud se do Holašovic chystáte, už teď vám přeju jednak dobrou zábavu, no ale koukám i dobré chutnání, tak si to tam užívejte, pokud vyrazíte. Jak to vypadá na cestách s dopravou, tak to vám prozradím na Bontonu už za malou chvíli, no a chystám také muziku, bude to třeba Marek Ztracený, anebo Tina Turner.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

0: Panečku, hlas je to jako zvon, to byla Tina Turner na rádiu Bonton 1 minutu před 00:30, to je aktuální čas. Jak to vypadá aktuálně s dopravou?
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Pravda, ne, nejružověji, co si budem povídat. Začínáme v Praze, tady máme hned několik problémů. Ten první v ulici Hornoměcholupská, kde havarovala 2 osobní vozidla. Bouralo se taktéž v ulici Lucemburská, i tady jsou v sobě 2 osobáky. No a míříme ještě do Teplic, do ulice doktora Vrbenského, kde má právě teď trápí nehoda 2 osobáků. Všechno jak přes kopírák, tak jezděte opatrně, přeju vám šťastnou cestu. A muzika to bude Greg Gates, Věra Špinarová a nebo Mandraže.

Garrett Gates na Bontonu. Já vám přeju krásné úterní odpoledne. Dnes máme 14. července. Karolína, nezapomeňte, slaví svůj svátek. Narozeniny má třeba zpěvák a také hudební skladatel Michal David. No a narozeniny by slavil i pan zpěvák Karel Gott. Tak zdravíme do toho hudebního nebe. No a posílám také další muziku pro vás, pro všechny. Už za malou chvíli třeba David Stipka s Evou Farnou. Budou také Erasure a teď už Eláni na Bontonu.

0: rozježděný Pavel Vítek na Bontonu. 13. hodina odbyla, po 13. bude zpívat Maria Rotrová. No a jedeme dál také s Divokým Billem. A nebo Katy Perry. Tak to je něco z málo muziky. Po 13. hodině bude toho samozřejmě mnohem víc a víc, tak zůstaňte s námi. Já vám přeju pohodový poslech, no a teď už mrkneme na zítřejší počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: To nás ve středu čeká oblačno až polojasno na východě zpočátku až zataženo. Jinak místy slabě zaprší, sem tam nějaká ta bouřka, no ale odpoledne a večer to už bude postupně ubývat srážek, místy i oblačnosti. No a nejvyšší denní teploty velmi příjemné, 22 až 28 stupňů Celsia.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a společně už za malou chvíli zavítáme na vítání fotbalistů, teď už ovšem za další muzikou. Oni se na startu této hodiny postará Karel Zich.

0: Tak to byl muž číslo jedna Marie Rotrové ve 13 hodin a 18 minut na Bontonu. Já vám přeju krásné odpoledne v úterý 14. července. No a pojďme za fotbalem. Třeba takové norské fotbalisty po návratu z mistrovství světa, kde postupem do čtvrtfinále dosáhli historického úspěchu, vítalo v Oslu víc než 100 tisíc fanoušků. Reprezentaci severské země, která v boji o postup do semifinále podlehla 1-2, a to až v prodloužení Anglii, ve svém paláci v pondělí večer přijal dokonce i král Harald V. Panečku, tak tomu říkám paráda, žádná medaile ovšem, ovace, jako by ji získali, tak ještě jednou i od nás obrovská gratulace, alespoň k takovému úspěchu a k takovému přivítání. Jinak už za chvilku se podíváme také na dopravu a k tomu všemu za další muzikou bude třeba Olivia Newton-John a nebo kapela Jelen na Bontonu. Tak zůstaňte s námi.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Olivia Newton-John na vlnách Bontonu a také dopravní informace, které jsou připraveny.
1: Rádio Bontonu doprava.
0: A začínáme stálým problémem na dálnici D5. Pozor tady na 105,5 kilometru ve směru na Rozvadov, kde se odstraňují následky nehody nákladního vozidla. Bouralo se také v Praze v ulici Šumavská, kde jsou v sobě dva osobáky, no a ještě Plzeň, ulice Nepomucká, i tady máme hlášenou nehodu dvou osobních vozidel. Tak opatrně, přeju vám šťastnou cestu a muzika. To bude Katy Perry, také Dalibor Janda, anebo Divokej Bill.

0: Panečku, tak tomu se říká kariéra. Narodila se pastrskému páru, vyrůstala na gospelové hudbě, no a zpívala na začátku v kostele. No a odtud tak dotáhla až ta největší světová pódia. Ano, nikdo jiný než Katy Perry právě teď na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju hezké úterní odpoledne, 14. hodina se blíží, k ní nás dovede další skvělá muzika. Za chvíli to bude třeba Kalma s Lambádou, budou také Olympik, anebo Letní láska, s ní Zuzka Norisová a Zbyněk Fritz na Bontonu. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Léto na Rádiu Bonton.

0: Petr Kotwald na vlnách Rádia Bonton úderem 14. hodiny. Já vám přeju hezké úterní odpoledne. Tak koukám po další muzice mimořádnou linkou s Hankou Zagrovou. A Jan se rozpívá, bude tady také Petr Kolář, který má pro vás svý vyznání. A jako další na scéně Ryan Terris. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: A my už jedeme společně dál úterním odpolednem za malou chvíli také s Dášou Honcovou. Ta právě teď chystá počasí na zítra. Jakže bude, dozvíte se. Ovšem do té doby pojďme hrát. Teď už jsou tady starší.

0: Hanka Zagorová se svojí mimořádnou linkou na vlnách Rádia Bonton. Teď ovšem už také mimořádná meteoroložka, tedy Dáša Honcová. Ta pro vás připravila počasí na zítra, tak pojďme na to, jakže to vlastně dopadne.
1: Žít podle počasí na Rádiu Bonton.
2: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na středu. Také ve středu se mohou místy vyskytnout velmi silné bouřky doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy, jako je krupobytí, přívalové srážky o intenzitě kolem 35 litrů na metr čtvereční a chybět ani nebudou silné nárazy větru o rychlosti 70 km v hodině. Buďte ve střehu a buďte opatrní, den totiž přinese hodně proměnlivý charakter, během bouřek a po bouřkách může být v průběhu dne dokonce i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty se zastaví do 29 stupňů Celsia, naši pocitovou teplotu ale opět bude velmi výrazně zvyšovat vlhkost vzduchu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Zdravím vás, milí bontoňáci, tohle byli Bad Boys Blue, teď už další dopravní informace, pojďme na ně.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Začínáme problémem na dálnici D8, bouralo se tady na 46. kilometru ve směru na Ústí nad Labem, bohužel je to nehoda se zraněním. Na místě jsou jak policisté, tak záchranáři a vy tady počítejte s komplikacemi. Pojďme dál na D2, tady se bouralo na 6. kilometru ve směru na Brno, kde havaroval osobák s nákladním vozidlem. No a ještě bouračka na D10, tady pozor na 39. kilometru ve směru Turnov, tak opatrně. Přeju vám šťastnou cestu a posílám Davida Dejla, bude také Ryan Paris a nebo Karel Gott.

Posloucháte Rádio Bonton, u nás právě teď dospíval David Dale, já vám přeju krásné odpoledne. Mimochodem máme 14. července a to znamená, že v roce 1993 právě dnes spatřil světlo světa úplně nový formát pro komprimované digitální audio, takzvaná MP3. A co to znamená? MP3 právě dnes slaví Kristova léta, tak obrovská gratulace a muzika k tomu. Do 15. hodiny ještě třeba Robin Mood s Evou Burešovou, také Iveta Bartošová, anebo John Sekáda na vlnách Rádia Bonton.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 kus půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.
7: Radio Bonton. Česká hudba doma.

Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: Náš výkup je teď totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.

0: kúpiete totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás!

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

dej smáči ulece. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: Radio Bonton.
1: In proce na svete nebe vím, práve mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci. Vím, vím, že čas smutku snad přešel.

cíl, který si vymyslil. Je to, jak jsem, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Meteorologové upravili výstrahu před silnými bouřkami. Budou trvat déle, ale na severovýchodě budou slabší, než čekali. Víc nám řekl Josef Hanzlík z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Současná výstraha prodlužuje platnost výstrahy před velmi silnými bouřkami až do středečního dopoledne a současně snižuje jejich intenzitu na severovýchodě Moravy a ve Slezsku. Současně ukončuje varování před rizikem vzniku a šíření požárů na jižní Moravy během dnešní noci. Příliv teplého a vlhkého vzduchu od jeho západu zvyšuje pocit dusna, tedy i zátěž na lidský organismus.
1: Mladí poslanci, zástupci mládežnických organizací, parlamentních stran, taky starostky a starostové i představitelé takzvaných think tanků patřili mezi přibližně 60 lidí, se kterými se v Lánech na Kladensku setkal prezident Petr Pavel. Diskutoval s nimi například o motivaci ke vstupu do politiky, způsobech, jak se prosadit i jak komunikovat, a taky o tématech, kterým se věnují. Pavel k tomu dodal.
3: Já mám za to, že právě v kultivované komunikaci je cesta vpřed, ne v tom, že budeme hledat nejlepší způsoby, jak jeden druhého urazit, ponížit, případně nějakým způsobem dehonestovat.
1: Do středočeských Lán dostali pozvání všichni poslanci do 35 let a napříč politickým spektrem akci vítali. Prezident v uplynulých letech už v Lánech uspořádal řadu obdobných setkání, a to nejen s mladými politiky, ale třeba s mladými aktivními lidmi z celé České republiky, se zástupci inovativních firm nebo s aktivními lidmi ze sociálně znevýhodněných regionů. Při 40 ze 118 kontrol, které provedla Česká obchodní inspekce v době filmového festivalu v Karlových Varech, byly zjištěné prohřešky. Pracovníci inspektorátu pro Plzeňský a Karlovarský kraj udělali kontroly zaměřené na poctivost prodeje a taky na prodej alkoholu mladistvým. Mluvčí ČOIKy František Kotrba doplňuje.
4: V oblasti poctivosti prodeje zjistili inspektoři pochybení v 15 kontrolách. Většinou se jednalo o nedodržení deklarované míry nápoje nebo hmotnosti pokrmu či neumožnění spotřebiteli ověřit si správnost podávaného množství, protože prodávající neměli k dispozici úředně ověřená měřidla. Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol.
1: A ze západočeského regionu na východní Moravu při raním konfliktu ve Hvozdné na Zlínsku měl ozbrojený muž zranit jiného. Pak se zabarikádoval v domě a odmítal vyjít ven. Do práce se tak pustil policejní vyjednavač. Protože ale vyjednávání nikam nevedlo, všechno skončilo zákrokem jihomoravské zásahovky. Ta spacifikovala ozbrojeného podezřelého, který byl zřejmě pod vlivem drog pomocí taseru.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla. Přilítnou brouci s podkovou, svítí lucernou. Moucha prasky zvedá, pojeme chás rybou kouzelnou.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Další významný okamžik české energetiky je tady. Jaderná elektrárna Temelín na Českobudějovicku bude v provozu o mnoho díl, než se původně plánovalo. A to až do 80. let tohoto století. Na místě byli vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
2: Budeme zde mít stabilní zdroj, který reaguje na to, že se investuje i do zdrojů méně stabilních, do zdrojů obnovitelných a udržuje přenosovou a distribuční soustavu v rovnováze, což je zcela zásadní. Současně můžeme konstatovat, že budeme mít dostatek elektrické energie. Za další je to nepochybně dobrá zpráva i pro český průmysl, protože prodloužení znamená rovněž další investice, které budou přibližně na úrovni 5 až 6 miliard korun ročně. Hovořím pouze o Temelínu, což znamená velkou šanci pro české inženýry, české dodavatele, české výrobce.
1: Nejen Pražané by si měli zkontrolovat to, co mají v bazénu. Jde o kvalitu vody. Teď v těchto parných dnech může představovat ohrožení zdraví. Varují předtím pražské vodovody a kanalizace. Jejich mluvčí Tomáš Mrázek našemu rádiu řekl.
3: Doporučujeme tu kontrolu minimálně jednou, dvakrát za sezónu. Je to kvůli tomu, aby jsme předcházeli zdravotním rizikům, které mohou plynout z vody, která musí být úplně kvalitní. Tak voda se může kazit tím, že pravidelně používáme, můžou nám tam vzniknout nějaké nečistoty, mohou tam nějaký hmyz tam být a to vše má vliv na kvalitu vody, proto je vhodné si nechat zkontrolovat.
1: Vzorek je podle odborníků potřeba odebrat nejvýš 18 až 20 hodin před jeho předáním do laboratoře. Odebírající by měl mít umyté roce a vodu nabrat z hloubky zhruba 15 cm pod hladinou a nejméně 30 čísel od kraje bazénu. Vzorky laboratoř přijímá každé pondělí od 7 do 9 hodin dopoledne v Dykově ulici v Praze 10. Pondělní nehodu poslance motoristů Filipa Turka v centru hlavního města by měla policie rychle vyřešit. Mní to premiér Andrej Babiš. O situaci mluvil s předsedou motoristů a vicepremiérem Petrem Macinkou. Premiér to odpoledne sdělil novinářům. Pokud se ukážou pravdivé zveřejněné záběry, měl by podle Babiše Turek rezignovat na post vládního zmocnice pro Green Deal. Opozice chce, aby Turek složil i poslanecký mandát. Ve sněmovně to řekla místopředsedkyně dolní komory Barbora Urbanová ze Starostů.
4: Viděli jsme záběry, jak mohlo dojít k zranění osob, stáli tam na chodníku, uskočili úplně těsně. To auto bylo jenom štěstí, že se nikomu nic nestalo. Ale ty záběry, které byly dneska zveřejněny, které ukazují, že pan poslanec jede prostě v pruhu, ve kterém nemá co dělat, vjede do křižovatky, aniž by se pořádně podíval, ono to není náhoda, že všechna ta ostatní auta tam stála a že tam nevěla. Protože prostě slyšíte sanitku a normální je nepřidýždět a nechovat se jako papaláš.
1: Podle záznamu nehody, který zveřejnil server Seznam zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Poslancovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovatelném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců, kteří čekali na přechodu. Vůz po nehodě skončil na střeše na tramvajových kolejích a jeho řidič se zranil. Politici ve výzvách k rezignaci reagují i na video, které podle nich ukazuje, že Turek předjížděl kolonu odbočovacím průjezdem. Přerov se chystá na velkolepé přivítání wimbledonské šampionky Lindy Noskové. Do města, které se stalo jejím domovem, zavítá česká tenisová hvězda ve čtvrtek. Město chystá pro její fanoušky na 300 porcí jahod se smetanou, které jsou nejznámější tradicí turnaje ve Wimbledonu, ale i autogramiádu a vystoupení kapely Opět a Radeček, nazvané Koncert pro Lindu. 21-letá přerovská tenistka Nosková v sobotu ve finále nejslavnějšího tenisového turnaje světa porazila krajenku Karolínu Muchovou.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Meteorologové upravili výstrahu před silnými bouřkami. Budou trvat déle, ale na severovýchodě budou slabší, než čekali. Víc nám řekl Josef Hanzlík z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Současná výstraha prodlužuje platnost výstrahy před velmi silnými bouřkami až do středečního dopoledne a současně snižuje jejich intenzitu na severovýchodě Moravy a ve Slezsku. Současně ukončuje varování před rizikem vzniku a šíření požárů na jižní Moravy během dnešní noci. Příliv teplého a vlhkého vzduchu od jeho západu zvyšuje pocit dusna, tedy i zátěž na lidský organismus.
1: Mladí poslanci, zástupci mládežnických organizací, parlamentních stran, taky starostky a starostové i představitelé tzv. Think tanků patřili mezi přibližně 60 lidí, se kterými se v Lánech na Kladensku setkal prezident Petr Pavel. Diskutoval s nimi například o motivaci ke vstupu do politiky, způsobech, jak se prosadit i jak komunikovat a taky o tématech, kterým se věnují. Pavel k tomu dodal.
3: Já mám za to, že právě v kultivované komunikaci je cesta vpřed, ne v tom, že budeme hledat nejlepší způsoby, jak jeden druhého urazit, ponížit, případně nějakým způsobem dehonestovat.
1: Do středočeských Lán dostali pozvání všichni poslanci do 35 let a napříč politickým spektrem akci vítali. Prezident v uplynulých letech už v Lánech uspořádal řadu obdobných setkání, a to nejen s mladými politiky, ale třeba s mladými aktivními lidmi z celé České republiky, se zástupci inovativních firm nebo s aktivními lidmi ze sociálně znevýhodněných regionů. Při 40 ze 118 kontrol, které provedla Česká obchodní inspekce v době filmového festivalu v Karlových Varech, byly zjištěné prohřešky. Pracovníci inspektorátu pro Plzeňský a Karlovarský kraj udělali kontroly zaměřené na poctivost prodeje a taky na prodej alkoholu mladistvým. Mluvčí ČOIKy František Kotrba doplňuje.
4: V oblasti poctivosti prodeje zjistili inspektoři pochybení v 15 kontrolách. Většinou se jednalo o nedodržení deklarované míry nápoje nebo hmotnosti pokrmu, či neumožnění spotřebiteli ověřit si zprávu.